Dan, že čekám, skvěme hodně, jo, to je hodně. Tak, to se tady chci, ale tu bys se odhlep toho, a to bys se stejně, že čekám, skvěme hodně, jo, to je hodně.